0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rádia ve středu 30. září. Svatý otec se během dnešní katecheze při generální audienci v myšlenkách vrátil k proběhlé apoštolské cestě do Francie. Ve svých pozdravech vyjádřil upřímnou vděčnost za přijetí, kterého se mu dostalo. V pondělí večer proběhla ve svatopetrské bazilice slavnostní mše svatá o svátku svatého Václava. V úterý na slavnost navázal koncert ašského pěveckého sboru Chorus Egrensis. Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes byl na osobní audienci u svatého otce. Přejeme příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Milí bratři a sestry, dobré ráno, vítejte.
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia.
0: Chtěl bych vám dnes říci něco o apoštolské cestě do Francie, kterou jsem podnikl v uplynulých dnech. Byl to veliký dar pro mě i pro boží lid v této zemi a já za něj vzdávám díky Pánu. Znovu chci vyjádřit svou vděčnost všem, kdo mě přijali, veřejným představitelům i pastýřům církve a všem těm nesčetným lidem, kteří se chtěli setkat s papežem a nebo ho alespoň pozdravit na ulici, jako Kristova apoštola a posla pokoje. Velké díky všem. Rád bych shrnul myšlenky a dojmy, stále velice živé, z této pastýřské návštěvy do jednoho symbolu, pařížské katedrály Notre Dame. Tam jsme v podvečer prvního dne oslavili nešpory o blahoslavené paní Marii, slavnostní a zároveň radostnou liturgii, při níž hudba, zpěv a krása chrámu rezonovaly v srdcích sjednocených v modlitbě. Právě Notre Dame a drama, které se v ní odehrálo, může být symbolickým světlem pro celou tuto apoštolskou cestu, jež poskytuje klíč pro její pochopení. Shrnul bych tento klíč do jednoho slova – znovuzrození. Pařížská katedrála, která před pouhými 7 lety vypadala jako smrtelně zraněná obrovským požárem, je nyní znovu vybudována a je krásnější než kdy předtím. Tato pohroma vzbudila pozitivní reakci na všech úrovních, někdy viditelnějším a praktickým způsobem, jindy spíše ve skrytosti duchovního rázu. Její obnova se stala důkazem možné spolupráce mezi církví, státem, veřejnými institucemi a občanskou společností. Tento přístup umožnil ty nejlepší možné projevy štědrosti dobrodinců i schopností profesionálů vytvořit mistrovské dílo. Součinnost pro společné dobro by měla být standardním přístupem institucí, politických a sociálních sil, těch, kdo mají občanskou či ekonomickou odpovědnost. Toto je vzkaz, který jsem chtěl předat francouzským představitelům i členům UNESCO, tedy Organizaci spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu, která sídlí v Paříži, totiž, že základní a klíčové kritérium pro takovou spolupráci je důstojnost člověka. Především však je Notre Dame obrazem církve vybudované z živých kamenů svatého božího lidu.
1: Interessante mettere in parallelo.
0: Je zajímavé srovnat slavení nešpor v katedrále s vigílií, kterou jsem prožil téhož večera na velkém pařížském Stade de France. Dvě zcela odlišná místa a přece dvě vzájemně se doplňující události, duchovně jakoby sjednocené. Co je spojovalo? Církev, která není vytvořena z kamení či betonu, nýbrž z lidí, kteří milují Ježíše Krista, protože jsou jím milováni. V Notre Dame to byli kněží a jáhnové, zasvěcené osoby a pastorační pracovníci, na stadionu to byla nová francouzská generace. Nová, řekl bych, nejen věkem, ale mnohem více duchem, svobodou srdce a víry. Byli to mladí lidé, kteří zpívali, křičeli, ale také se trvali v tichu, v naslouchání. Byly to tváře pozorné a pohnuté, prozrazující srdce, toužící po pravdě a lásce. Právě jim jsem s radostí řekl. Vy jste svatí Francie. Tato vigílie se stala velkým znamením naděje. A stejně tak se jim stalo, v maličkosti, která je Bohu tak milá, i setkání v Maison Bakita, v domě přijímajícím lidi v různých těžkostech. Je to jedno z mnoha míst z plodu Evangelia, kde se lidé dennodenně s láskou nasazují ve službě důstojnosti člověka. Krom toho existuje ve francouzské církvi další znamení znovuzrození. Pozorovatelný rostoucí počet mladistvých a dospělých lidí, kteří žádají o křest. Tímto krásným božím překvapením se v současnosti v Paříži zabývá provinciální synodální shromáždění, na němž se mohl vystoupit a povzbudit katechumeny, nové pokřtěné i společenství, k nímž patří na jejich cestě.
1: Evento culminante della mia visita nella capitale.
0: Vrcholným okamžikem mé návštěvy hlavního města byla mše na Place de la Concorde. Tam se znamení znovuzrození projevilo překvapujícím způsobem. Liturgické shromáždění, při němž se ono rozlehlé náměstí zaplnilo kněžími, sborem a velkým zástupem lidí, přes celou Avenue des Champs-Élysées až k vítěznému oblouku a ještě dál. V okamžiku přijímání mohli všichni přistoupit k Eucharistii, která byla podávána na všech místech. Toto je skutečná rekonstrukce, obnova církve, kterou může učinit jedině Bůh na přímluvu Panny Marie. Bylo tedy přirozené a nezbytné, abych se z Paříže vydal jako poutník do Lourdes, abych uctil matku církve, Panu Marii, která v hodině utrpení a smrti udržuje plamen ve svítilně víry a naděje. V Lourdech pán prostřednictvím mateřské péče Panny Marie předává všem, poutníkům, zvláště nemocným na těle i na duchu, poselství naděje a znovuzrození. Je to poselství, které jsem chtěl otevřeně sdělit. Každý lidský život v jakékoliv situaci i v té největší křehkosti zachovává svou vlastní nedotknutelnou důstojnost a zasluhuje si péči, doprovázení, úlevu od utrpení spojenou s lidským soucitem a s pomocí prostředků, které věda nabízí. Právě proto představuji Lourdes pro celý svět svatyni civilizace lásky. V těchto souvislostech jsem se setkal s některými oběťmi zneužívání a požádal jsem je, aby mi pomohli vyjádřit také ostatním obětem mou vůli a vůli celé církve, naslouchat jim a putovat s nimi na jejich cestě za uzdravením, uznat bolest, která postihla jejich životy, a usilovat o prevenci zneužívání. Třetí a poslední etapou apoštolské cesty bylo město Méty, které se nachází v části Francie a Evropy těžce zmučené druhou světovou válkou. Zde působil Robert Schuman, jeden z hlavních inspirátorů procesu sjednocení Evropy. Současná Evropa se zrodila právě jako projekt míru po válečném zpustošení. Mohli bychom říci, že to, co se přihodilo katedrále Notre-Dame při požáru, stalo se Evropě za druhé světové války. A Evropa se znovu zrodila na základě principů demokracie, solidarity a bratrství mezi národy, které hodně dluží svým křesťanským kořenům. Také dnes je to tento základ a také životadárná míza, jimiž se projekt Evropa může obnovit. Ve světě mnohem více globalizovaném, v němž mezináboženský dialog přijal prvořadou úlohu. Proto jsem se v Métách setkal s představiteli různých náboženských tradic, kteří v mé přítomnosti přečetli a podepsali métskou výzvu k dialogu, míru a pokoji. Vážení a milí, tématem mé pastorační návštěvy Francie bylo, aby svět měl život. Jsou to Ježíšova slova, která shrnují veškeré jeho poslání spásy a která během této cesty v plnosti vyjadřovala evangelní smysl každého setkání. Kéž dnes inspirují naši modlitbu, v níž chceme prosit Boha, aby tento čas milosti přinesl hojné a trvalé plody. Ve svých pozdravech po katechezi se svatý otec rovněž v myšlenkách vrátil k prožitým událostem. Byl jsem ohromen horlivostí a nadšením, s nimiž jsem byl ve Francii přijat. Děkuji Bohu a modlím se, aby pastýři i nadále odpovídali na očekávání věřících, zejména těch mladých. Žehnám vám z celého srdce. V pozdravu polským poutníkům řekl: Před 30 lety svatý Jan Pavel II. Blahořečil Vincenz Levoniuka a jeho 12 druhů, mučedníků. Až do prolití krve bránili svou příslušnost ke katolické církvi a jednotu s nástupcem svatého Petra a zachovali věrnost své vlastní východní tradici. Jejich přímluvě svěřuji záležitosti jednoty Kristových učedníků a katolíků dnes pronásledovaných pro víru. Generální audience se též účastnil plzeňský biskup Tomáš Holub, který dnes osobně mluvil se svatým otcem, dále hejtman plzeňského kraje Kamal Farhan, hejtman karlovarského kraje Petr Kubis v doprovodu velvyslance Pavla Svobody. Mezi přítomnými byli i členové sboru Chorus Egrenzis z Aše, který včera večer ve Vatikánu koncertoval. V pondělí 28. září večer se konala mše svatá o slavnosti svatého Václava ve svatopetrské bazilice, jíž předsedal biskup Tomáš Holub. Mše svaté se účastnilo více než 700 věřících, převážně poutníků a přibližně 40 českých, ale i několik slovenských duchovních. Biskup ve své homilii mimo jiné vyzdvihl význam českého světce pro dnešní společnost. Svatý Václav je patronem odpovědnosti pro naši dnešní dobu. Je patronem, který nás učí stavět si cíle podložené reálným životem a potřebami lidí. Varuje nás před následováním iluzorních cílů, které lidské společnosti nepřinášejí užitek. Příklad svatého Václava ukazuje, že věrnost této moudrosti dává lidskému životu pevnou jistotu. A i když člověk může z pohledu tohoto světa na první pohled prohrát, stejně jako z lidského pohledu skončil pozemský život svatého Václava, naše křesťanská naděje přesahuje horizonty viditelného světa. V závěru slavnosti se rozezněl bazilikou chorál svatý Václave, během čehož se lid přemístil z apsidy, kde se konala mše, k oltáři svatého Václava. Celé setkání zakončila v srdcích i v chrámu rezonující česká státní hymna Kde domov můj. Úterý večer na slavnost navázala kulturní akce pořádaná velvyslanectvím České republiky při svatém stolci. V podání Ašského smíšeného sboru Chorus Egrenzis zazněl pestrý repertoár zahrnující česká i světová díla duchovní i lidové tvorby. Hudební setkání v srdci Vatikánu nabídlo přítomným hostům z rady diplomatického sboru, krajanské komunity i veřejnosti důstojnou připomínku české duchovní a kulturní tradice. Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes byl na osobní audienci u svatého otce. Mluvili spolu o závěrech synodálních skupin a jejich implementaci v pastoraci, zejména o otázkách většího zapojení laiků do správy farností a dále o doprovázení osob, které se nemohou z nějakého důvodu účastnit svátostného života v duchu poselství papežské exhortace svatého otce Františka. Biskup Holub svatému otci přiblížil žádost České biskupské konference ohledně přijímání pod obojí způsobou, která nyní bude ve Vatikánu posuzována. Závěrečným bodem rozhovoru bylo uzavření diecézní fáze procesu svatořečení blahoslaveného Hroznatis Ovence. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rádia ve středu 30. září. Svatý otec se během dnešní katecheze při generální audienci v myšlenkách vrátil k proběhlé apoštolské cestě do Francie. Ve svých pozdravech vyjádřil upřímnou vděčnost za přijetí, kterého se mu dostalo. V pondělí večer proběhla ve svatopetrské bazilice slavnostní mše svatá o svátku svatého Václava. V úterý na slavnost navázal koncert ašského pěveckého sboru Chorus Egrensis. Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes byl na osobní audienci u svatého otce. Přejeme příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Milí bratři a sestry, dobré ráno, vítejte.
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia.
0: Chtěl bych vám dnes říci něco o apoštolské cestě do Francie, kterou jsem podnikl v uplynulých dnech. Byl to veliký dar pro mě i pro boží lid v této zemi a já za něj vzdávám díky Pánu. Znovu chci vyjádřit svou vděčnost všem, kdo mě přijali, veřejným představitelům i pastýřům církve a všem těm nesčetným lidem, kteří se chtěli setkat s papežem a nebo ho alespoň pozdravit na ulici, jako Kristova apoštola a posla pokoje. Velké díky všem. Rád bych shrnul myšlenky a dojmy, stále velice živé, z této pastýřské návštěvy do jednoho symbolu, pařížské katedrály Notre Dame. Tam jsme v podvečer prvního dne oslavili nešpory o blahoslavené paní Marii, slavnostní a zároveň radostnou liturgii, při níž hudba, zpěv a krása chrámu rezonovaly v srdcích sjednocených v modlitbě. Právě Notre Dame a drama, které se v ní odehrálo, může být symbolickým světlem pro celou tuto apoštolskou cestu, jež poskytuje klíč pro její pochopení. Shrnul bych tento klíč do jednoho slova – znovuzrození. Pařížská katedrála, která před pouhými 7 lety vypadala jako smrtelně zraněná obrovským požárem, je nyní znovu vybudována a je krásnější než kdy předtím. Tato pohroma vzbudila pozitivní reakci na všech úrovních, někdy viditelnějším a praktickým způsobem, jindy spíše ve skrytosti duchovního rázu. Její obnova se stala důkazem možné spolupráce mezi církví, státem, veřejnými institucemi a občanskou společností. Tento přístup umožnil ty nejlepší možné projevy štědrosti dobrodinců i schopností profesionálů vytvořit mistrovské dílo. Součinnost pro společné dobro by měla být standardním přístupem institucí, politických a sociálních sil, těch, kdo mají občanskou či ekonomickou odpovědnost. Toto je vzkaz, který jsem chtěl předat francouzským představitelům i členům UNESCO, tedy Organizaci spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu, která sídlí v Paříži, totiž, že základní a klíčové kritérium pro takovou spolupráci je důstojnost člověka. Především však je Notre Dame obrazem církve vybudované z živých kamenů svatého božího lidu.
1: Interessante mettere in parallelo.
0: Je zajímavé srovnat slavení nešpor v katedrále s vigílií, kterou jsem prožil téhož večera na velkém pařížském Stade de France. Dvě zcela odlišná místa a přece dvě vzájemně se doplňující události, duchovně jakoby sjednocené. Co je spojovalo? Církev, která není vytvořena z kamení či betonu, nýbrž z lidí, kteří milují Ježíše Krista, protože jsou jím milováni. V Notre Dame to byli kněží a jáhnové, zasvěcené osoby a pastorační pracovníci, na stadionu to byla nová francouzská generace. Nová, řekl bych, nejen věkem, ale mnohem více duchem, svobodou srdce a víry. Byli to mladí lidé, kteří zpívali, křičeli, ale také setrvali v tichu, v naslouchání. Byly to tváře pozorné a pohnuté, prozrazující srdce, toužící po pravdě a lásce. Právě jim jsem s radostí řekl:
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Vy jste svatí Francie. Tato vigilie se stala velkým znamením naděje. A stejně tak se jim stalo v maličkosti, která je Bohu tak milá, i setkání v Maison Bakita, v domě přijímajícím lidi v různých těžkostech. Je to jedno z mnoha míst z plodu Evangelia, kde se lidé dennodenně s láskou nasazují ve službě důstojnosti člověka. Krom toho existuje ve francouzské církvi další znamení znovuzrození. Pozorovatelný rostoucí počet mladistvých a dospělých lidí, kteří žádají o křest. Tímto krásným božím překvapením se v současnosti v Paříži zabývá provinciální synodální shromáždění, na němž se mohl vystoupit a povzbudit katechumeny, nové pokřtěné i společenství, k nímž patří na jejich cestě. Vrcholným okamžikem mé návštěvy hlavního města byla mše na Place de la Concorde. Tam se znamení znovuzrození projevilo překvapujícím způsobem. Liturgické shromáždění, při němž se ono rozlehlé náměstí zaplnilo kněžími, sborem a velkým zástupem lidí, přes celou Avenue des Champs-Élysées až k vítěznému oblouku a ještě dál. V okamžiku přijímání mohli všichni přistoupit k Eucharistii, která byla podávána na všech místech. Toto je skutečná rekonstrukce, obnova církve, kterou může učinit jedině Bůh na přímluvu Panny Marie. Bylo tedy přirozené a nezbytné, abych se z Paříže vydal jako poutník do Lourdes, abych uctil matku církve, Panu Marii, která v hodině utrpení a smrti udržuje plamen ve svítilně víry a naděje. V Lourdech pán prostřednictvím mateřské péče Panny Marie předává všem, poutníkům, zvláště nemocným na těle i na duchu, poselství naděje a znovuzrození. Je to poselství, které jsem chtěl otevřeně sdělit. Každý lidský život v jakékoliv situaci i v té největší křehkosti zachovává svou vlastní nedotknutelnou důstojnost a zasluhuje si péči, doprovázení, úlevu od utrpení spojenou s lidským soucitem a s pomocí prostředků, které věda nabízí. Právě proto představují Lourdes pro celý svět svatyni civilizace lásky. V těchto souvislostech jsem se setkal s některými oběťmi zneužívání a požádal jsem je, aby mi pomohli vyjádřit také ostatním obětem mou vůli a vůli celé církve, naslouchat jim a putovat s nimi na jejich cestě za uzdravením, uznat bolest, která postihla jejich životy a usilovat o prevenci zneužívání. Třetí a poslední etapou apoštolské cesty bylo město Méty, které se nachází v části Francie a Evropy těžce zmučené druhou světovou válkou. Zde působil Robert Schuman, jeden z hlavních inspirátorů procesu sjednocení Evropy. Současná Evropa se zrodila právě jako projekt míru po válečném zpustošení. Mohli bychom říci, že to, co se přihodilo katedrále Notre-Dame při požáru, stalo se Evropě za druhé světové války. A Evropa se znovu zrodila na základě principů demokracie, solidarity a bratrství mezi národy, které hodně dluží svým křesťanským kořenům. Také dnes je to tento základ a také životadárná míza, jimiž se projekt Evropa může obnovit. Ve světě mnohem více globalizovaném, v němž mezináboženský dialog přijal prvořadou úlohu. Proto jsem se v Métách setkal s představiteli různých náboženských tradic, kteří v mé přítomnosti přečetli a podepsali métskou výzvu k dialogu, míru a pokoji. Vážení a milí, tématem mé pastorační návštěvy Francie bylo, aby svět měl život. Jsou to Ježíšova slova, která shrnují veškeré jeho poslání spásy a která během této cesty v plnosti vyjadřovala evangelní smysl každého setkání. Kéž dnes inspirují naši modlitbu, v níž chceme prosit Boha, aby tento čas milosti přinesl hojné a trvalé plody. Ve svých pozdravech po katechezi se svatý otec rovněž v myšlenkách vrátil k prožitým událostem. Byl jsem ohromen horlivostí a nadšením, s nimiž jsem byl ve Francii přijat. Děkuji Bohu a modlím se, aby pastýři i nadále odpovídali na očekávání věřících, zejména těch mladých. Žehnám vám z celého srdce. V pozdravu polským poutníkům řekl: Před 30 lety svatý Jan Pavel II. Blahořečil Vincenz Levoniuka a jeho 12 druhů, mučedníků. Až do prolití krve bránili svou příslušnost ke katolické církvi a jednotu s nástupcem svatého Petra a zachovali věrnost své vlastní východní tradici. Jejich přímluvě svěřují záležitosti jednoty Kristových učedníků a katolíků dnes pronásledovaných pro víru. Generální audience se též účastnil plzeňský biskup Tomáš Holub, který dnes osobně mluvil se svatým otcem, dále hejtman plzeňského kraje Kamal Farhan, hejtman karlovarského kraje Petr Kubis v doprovodu velvyslance Pavla Svobody. Mezi přítomnými byli i členové sboru Chorus Egrenzis z Aše, který včera večer ve Vatikánu koncertoval. V pondělí 28. září večer se konala mše svatá o slavnosti svatého Václava ve svatopetrské bazilice, jíž předsedal biskup Tomáš Holub. Mše svaté se účastnilo více než 700 věřících, převážně poutníků a přibližně 40 českých, ale i několik slovenských duchovních. Biskup ve své homilii mimo jiné vyzdvihl význam českého světce pro dnešní společnost. Svatý Václav je patronem odpovědnosti pro naši dnešní dobu. Je patronem, který nás učí stavět si cíle podložené reálným životem a potřebami lidí. Varuje nás před následováním iluzorních cílů, které lidské společnosti nepřinášejí užitek. Příklad svatého Václava ukazuje, že věrnost této moudrosti dává lidskému životu pevnou jistotu. A i když člověk může z pohledu tohoto světa na první pohled prohrát, stejně jako z lidského pohledu skončil pozemský život svatého Václava, naše křesťanská naděje přesahuje horizonty viditelného světa. V závěru slavnosti se rozezněl bazilikou chorál svatý Václave, během čehož se lid přemístil z apsidy, kde se konala mše, k oltáři svatého Václava. Celé setkání zakončila v srdcích i v chrámu rezonující česká státní hymna Kde domov můj. V úterý večer na slavnost navázala kulturní akce pořádaná velvyslanectvím České republiky při svatém stolci. V podání Ašského smíšeného sboru Chorus Egrenzis zazněl pestrý repertoár zahrnující česká i světová díla duchovní i lidové tvorby. Hudební setkání v srdci Vatikánu nabídlo přítomným hostům z rady diplomatického sboru, krajanské komunity i veřejnosti důstojnou připomínku české duchovní a kulturní tradice. Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes byl na osobní audienci u svatého otce. Mluvili spolu o závěrech synodálních skupin a jejich implementaci v pastoraci, zejména o otázkách většího zapojení laiků do správy farností a dále o doprovázení osob, které se nemohou z nějakého důvodu účastnit svátostného života v duchu poselství papežské exhortace svatého otce Františka. Biskup Holub svatému otci přiblížil žádost České biskupské konference ohledně přijímání pod obojí způsobou, která nyní bude ve Vatikánu posuzována. Závěrečným bodem rozhovoru bylo uzavření diecézní fáze procesu svatořečení blahoslaveného Hroznatis Ovence. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.